Ano poslete mi nocie tady, aby se mi pak smatrovali. A ty moja synko, kamarád moja, oj, na moje staré, myslivé co srdce,

0: si tac, cuione.
1: Mami, mami.
0: Podrži mě si tě hezky.
1: Mami, mami.
0: A s tebe majo, dětská radost.